0: Toto je 105,4 Rádio Vnitra.
1: Ako dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dávám, jak otáčíš hlavu, všechno

0: som chcel to ACDC, ale nesiel som ho zase mi telefonát, co mal ohľadom pesniček na želanie, tak sa ospravedlňujem. Hlavne Žárovečke. Žárovečka, vydrž. Už to ide. Už to ide po Maneskin. Už to ide.
1: Počúvate Nitrianske rádio.
0: Máme 8 hodinu a 52 minútu.

predtým posledný zošit zakotvil v koši, holý život zbytočne prosí

břichem vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč, jestli ještě máš můj klíč.

jsem našel. Ale je spousta psů, spousta gampů, který v tom kotci v útulku na toho svýho člověka, který mu dají celý svůj svět, teprve čekají. Dejte jim tu šanci naučit vás žít.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja.

0: Všetci výborne zasmiali. Život prináša všelijaké príbehy. Toto je jeden z nich.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.